0: Vítejte sobotu 23. rožovníka, sedem menšinou po šestčiche. Při najkrásnejším svoncu stejmoju v studiu, tež na naso smeje a so veselí Matěja Dobranje.
1: Dobar ranko vám všem, a to poladáme raz na naše tež písané a svončené úsovane dženca. Jan Rr napríklad má do dom športové pokyve za vás a vábí vás miestrujem tež do Pieskec, kdež zmeja juce a pondželu koparské turnieraj. Tu kvílu modestný blízko Lipska hejsuja tam odmije so Sputnik Spring Break Festival, s tým zabera sa pondželu tež modinská redakcia Rádia Zadkule a hižo raz za to vábí si pondželu tež rádio zasvičič. Lydia Mačejová poveda vám dženca v formovaniu, konformácii a modinský svečbe a kak sa modestný na to přijotuja. Budeska agentúra za dživo je čera informovala vo situácii na vukovanských výkach v Horní Vúžice. Milan Grojlich ve viace, dokýž by tam namiestne podľa a požiš o tom poveda a s Dundakom podáme so dženca do Vojarec. Čo dla? No hej, to zoničo pon na podživečich.
0: A funky hudžbu tiež za vás máme kažnetko skupinu Jamiroquai s J.M. K.M. na čole. Vosom pošestčiš, veľa veselá.

0: Nichto Skoli, Darci, Nitko, Bill Knasse Domschneusfeuer, Prinikoa, Nitko Pschitutter, Woprode, Jara Pschiomner, Temperaturach, Sodere Sportuje.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosbus, Sport.
0: Sjanom Reorium.
2: Sportowa jednotka Pieskic budzie tyś lica zaso zariadowa uotowa dwie ukoparskie turniero siatki niedzielu a siatki pondzielu. Jutce od przypodniu jedna cichaje w Pieskiczanskim lesnym stadionie 10 dorostowych koparskich cyłków starobnej klasy modziny E, mez drugim z Niebelczyc, Kruščic, Linovca, Kulowa a Radworia. Tradicionalny koparski turnier muži započne so siatki pundželu zaso przypodniu jenej. Przeprošene mustva z delnich Sulšec, Noveje Veski, Sapskich Pazlic, Worklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžaceje nech su na najpoždišo na po jenej namestnje. Prenie koparske mustvo športového tovarstva Sokova Ralbice Hoki nastupi dženca v semifinalu v okresného pokalného kova zapadov Vužijského koparského zjazka. V mesče pola postkarmanie Budešin raja Ralbičance Sokoljo od popodňucioch vo zača do končnije R. Dalši pofinale převedže so potom jutce popodňucioch v Bretnigu, kdež raje tam v okresný ligist Bretnik Hosvalde přečivo v okresnému vyššiemu ligisti znašec Dobruše. Športový pokýva hišče za vútrajno športovcu, 10. júnia převedže so v Čornem Komcu, 7. krabatové firmové by a 23. augusta v Opakej k 45. ráze běhí na Bivobo.

0: Nekoci pojedu přes sjatky, snad tež do Votu, snad tež do Borkovu a dáža si tam Votovské baje, Votovskou baju Nuc Lubič. Tun Kruč je heslo Mission Impossible a ono Mission počuje so na věsne Jill Borkovu Mission. A što je so netko za tem popromku a vočo a dže? Stefan Cuska-Malink.
1: So přijde jeden industrielle do Votu a chcete Vota kupić a zrunać a na město Votu jednu vůjku fabriku natvarić, když můžou svoje vice produkovać. To so vizo tým vobydlerem nelubí, to oni nemůže akceptovać a tu už so oni vobaraja a pytaja si při tým tež pomoc od bajových postavů, kajž například od hačacého krála, od vodného muža. A v osobě v fokusu stě tam ta holca, vanka. A připodla se těšiše utvorí na Luboštinská stavizna. A jak to všetko vojnže, to můžete ve vodách k sviatkám si obladač.
0: Prajrečník Sapskoludu ansambla Stefan Cuska-Malink. Dženca, jutce a ponželu stajne večer je na 20 hodinách ve Bokuach.

0: Lidere, od kletuša pak sa situácia dre zmeni ladajo na spadovacu ličbu dječi. Koblecova stvori se tu kilu tešišče přelat v okubovaniščach, dokleš je hakle nedavno zastojnstvo navodnistva pestovanju v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letonju je so včera letuše zetkanje VW-u zahajivo. Leca je to mestem Cicera, se so přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdčidvami do Horní Vúžice. Miestrujem maja tam wiki natvarene a nadal zmiatež přes sil konstidžina tojšto v ubiedžovanju. Zastupne liščiki ve předpředani, te su ižo uknijovane, namiestne pak organizátoru a hišče kartki za konstidžina maja. Nieče 1500 modostných v Horní Vúžice za nové vukubanské letohišče vukubanské miestnopyta. Kajše zdžili agentúra za dživové budešinie je tu kvílu 1300 svobodných miestnú. Vúžadanie v ostanie zo chce kujžde céči jedne z 10 najbole vobľubovaných povovaniu na uknič. Todla je napríklad za autových mechatronikáriu veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťov. Tujšto svobodných miestnú je ve okresu maj budešin a zorelc miestrým hišče za vukubanie překupcov v drobnem vykovaniu, předavariu v rieznictve a šelakých elektronikáriu. V Budešine je od čerauša večera rodová droha v nutskonem mieste za auta zašľahana. V přichodže budžo ona stajne od prinie mie do 30. septembra za vopkat v večerných hodinách zaurena. To je mieščanská rada na svojom zajšom posedženiu vopsamknula. Jej nešce k letnému dživadvu sú začia predvíčane. Stutej napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožniť, zo ve večerných hodinách v omere po starom mieste vukodžovač a na rodovej vonka v hostincach nemelene sedeč moža. Gmena Halštrovská hola plánuje pri Parcovském jezoru vúľku voľnočasnú pvoninu na dohromade 107,5 hektárach. Za to sú na zajšom posedženiu gmenské rady ci voptvarenské plány jednovostne vopsamknili. V prínim dželu maja miestrujem prozninské domy, zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dželu sú kempingovanišča, športové přípravy a dalša infraštruktúra predvídané. V cečím a najväčším otrysku má tej vúľka golfová keštež jechanská příprava nastač. Z realizovaniem koncepta chce gmena zamiane vočastvenie a turizm vujivač. A ja mám tiež ižo koncepte na kaj šupada ve vôle. To bych u naše povešče, kýž namakače dále na našej internetovej strane a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slibro te pokaza cínače stopňo v Budešine. Po Horní Vúžice vúľadáme modré nebio. V biehu dňa so jenu štú a tam nekotre mročile ako déku pokazaja. Dženca mivo suchova stač a žive slibro te docpie temperatúry mes 26 a 28 stopňami.
2: Aj to šat je nieco žan kompjúto. Poľadám na poče 4 menšine po na po 7. Našim koncu šodere beži, nám ničo nepředleží, što ješ mu nekak hačič, mylič, tuž přijeď šedere do čensnišeje soboty a sjatko na hokon za tydženja.
1: Serbský rozvoz.

Nač pěší na kolesu abo snač se s čomom na groblach, potuskyš, sjatky, so za to, što luči tola dobra skvadnost si raz nieče vulečeč. Dokal například hišče, to je vám nedom praju.

Čanca proša, kam inco do ľadarnie Sviatej Moniky a to mies dopuna džesačich a připodňu dvanačich. Tam sú zajmce vútrobne přeprošení si rumnošče dňusko přebyvania v obladač, tež s personálom porečeč, sa poradžovač tač, tež šalku kovia vúpič. Smečkecach smeja dženca mie metanie od poponocioch, Zdaj najprej raz kovej a tekan, skaj so to spuša, a na večer pečeš, su potom šice prošeni, dež meja badnje. Na žolu srpsko ludo ansambla, če dženca večer prošeni, večer na po osmih, tam zaklinča melodije operetu, a to ze srpske komorne filharmoniju, A v Votach, kajž če prede hižo svišali od Štefana Cuški-Malinka, v Votach sú bajove noce, dženca juce a ponželu večer stajne je na 20 hodinách v Borkovach při tamnejšej Bismarckovej veži. Sviatky sveča, kojže leto Piskecach, a to od džencnejšej soboty večera hač do ponžele, Po starodownym vášňu raje potom na svedeniu športvujku rolu. To už vôhoduje tam dvaj koporské turniraj, júce připonu jedna Čech a potom ten tradicionálny koporský turnier muži, kýž sa počne so připonu jený. Ponželu potom. Kulovské bratrústvo Sviatoboščana přeprošuje na svedeň Cilco Dženca, jún ve 14 hodinách zahaja. Potom vodme so kráľovské ciliny, sviatky nedelu pokemšach počanú cilce potom miestrujem s kamenskými hučbníkami na cilce.

0: nábožné slovo.
1: Tuto svršiče džencavot Antoniusa Kretschmaria z Dubrenka.
2: Sudny, to hakle večer pytneš, keko si poprav mielčav. Nic, to kež nebe ničav povedanju bylo, ale to kež nie je tema snano pravo mesto najšva. Přitom je při posłuchanie nešto druhé, hač jenoš čakač, to niž sam zaso nerečiš. Treba čas, kečbnošč, a drude tej svolnivošč so přetonič dač. Stara mistička praji, štuž opravdže při posłucha, rozumi viace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumliwe, ale čim važniše. Rozmu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož wiele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nam mieso butuje. Jeli budže nichtu opravdže slyšane, a nichtu opravdže připosłucha.
1: Praj Antonius Kretschmars Dubrenka na dołku a zamowitos czy kuloskie wosady. Štyri mienčiny, dosyć mi się.

0: Jutze nicht los, was jetzt geht. Hör nicht, dass Schule ist mehr, dass nicht geht. Zille, was ich bitte, was ob ins Geswegen. Hei Firma war nie Konfirmatia, aber moge ins Geswegspa, dass so sam moge nur tolle wagene Krocki do Jivinja do Rostchenaho. Gag so Firma jom nie a Konfirmantka, na to tak lepschio, du ja? Lüde ja Matschio, prätste ich mir zdrujim zinatschletnu Martu Malinkec, Zrakec, a bien am Ski, prinjo Boža od Kazanja Pudla.
1: Woko wotaniša v Rakečanskej cirkvi bichu so moži konfirmanča v kru najbližších pšivoznych do koa zestupali. Je to vážne woko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Bola Boža vodka zadia, ja pod vúblatko a te víno dostanu a to je tiež také kus, so im pod prawe do tie vosade pšivzate.
1: Bože vodkazanie je nimo k čince jeden z dviju sakramentu evangelskeje cirkvie. Na pšijmanje so konfirmanža nimale dvileče duo pšijotuja a zbiraja tež koki za vopyt kemšu. Bojda Marta.
2: So vod sedmoletnika džo pa česki vúčbe, mu ponti přeco kujždu hodžinu psalm modlimo, dom smo na spočatku nauknili a potom hustošedinu stavisnu, abo tak pomožete te hesvo čitamo hesvodňak.
1: Ochanuske hesva vundu tež v serbskej reči. Dokež pak by Marta Jenička serbsko-rečna konfirmantka v Rakecach je nímsku vúčbu vopytala. Katolsce modostni v Budešine so runo časne na svoje firmovanie přijotuja. Vo firmovanských hodinách bojda Kola Herold.
3: Jemu sme si vobladali, štú Jezus by. Najde ja sa pon sam za křesťanstvo rozhodím. Te druhé sú šent na kirchové čiste činili a pon sme šent křížové púčmeli.
1: Tu so tež s praktickým živom v osadnom živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se, hina kač pola konfirmácie k motru abo k mota, kýž mi firmovane byč. Vún abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k mota vúpytov, pôjda Valentín Brezan.
4: To by kytro ťažko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nie sú katolské. Ale niko mám niko. Moja mače zemnú pýtava ľudí. Ha, som spokojom.
1: Ve okresu Budešin v obkečbu je stúpace trend za močinskú svečbu. Lica je so 901 modostných za event přizivivo, kež organizuje Sakske tovarstvo za močinské dživo a močinskú svečbu. Za to zapáča 155 euro. Za vobrubenie sviatočnosti a vopismo. Přijatovanské jizby a přednošky pača extra. Tež budúci firmujomní podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravienský čas, tak menovanú rústzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo vôbierali sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sobo jedu, kde sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junu veľiče, jenu konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú v osebe veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zromadnosti. Zau namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v túošnosti.
0: Lydia Maciua je rozprawiała o tym, jak są modostni na filmowanie albo konfirmację przygotuje.
5: Gdyż myślę na Tebie, mi wiebrzył się zaraje, że na szkoli też cieniu, są w opojenie.

Nekoč si zalezu pak sjatki na bivu abo čorno bo, tež nam ni šoln, so budeš ina napríklad rade podača, abo v vulečiče si na butru horu možnošu, šak je tupala nas v vužijských horách v oprože. Ja cač doš a zastruze, či startuvach už no ráno zaje na kolesuorsku túru, dohole abo dohato vokovo hučine je jacharine, ale tež v manjue a tranjach a delním vujezdže, a štujšce dále jedže potom k Berwoudskému jezeri například a tam je nekoho verči také 22 kilometrů okolo Berwoudského jezera. Potekím veľa vesela vám všetkým začeš, tež máte předslušť 7 hodin 17.

0: Když ještě přelat o kubvaništách, dokéž jaké nedávno, zastojenstvo návodnictva pěstovaniu v nošostve CSB přeuzala. Při letanišču ve Letoniu je so čera letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestem cicty raz, zo přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdčidvami do Hornie Vúžice. Miest rujim maja tam wiki natvarene a nadal zmija tež přes cilu konstyčenia dojš do vúbiedžovaniu. Zastupne liščiki ve předpředani sú vúknihované, namiestne pak organizátorojo hišče kartky za konstyčenia maja. Niedže 1500 modersnych v Hornie Vúžice za nowe vukovanske lito hišče vukovanske miestno pyta. Kajše zdzieli agentúra za dživo v Budešinie, je tu kvílu 1300 svobodných miestno. Vúžadanie v ostanie zohce kujšde cieči jedne z 10 najbole voblubovaných povovaniu na uknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikáriu vyleviace požadaniu hač vukovanských možnosťu. Tuž do svobodných miestno je v okresomaj Budešin a Zorelc miestrujm hišče za vukupovanie prekupcov ve drobnom vykovaniu, predavariu ve riesnictve a šelakých elektronikáriu. V Budešine je od čarovša večera rodová droha v nutskúne mieste za auta zašľahana. V prichodže bude ona stajne od prinie mie do 30. septembra za vopkat ve večerných hodinách zaurena. To je meščanská rada na svojom zajšom posedženiu vopsamknova. Jenišce k letnému dživadu sú úzača predvíčane. Z tutej napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožnič so ve večerných hodinách vomere po starém mišče vukodžovač a na rodovi droze vonka v hostčencach nemelene sedžeč moc. Gmena Halštruska Hola planuje pri Parcovskym jezoru vulku voľnočasnú pvoninu na doromade 107,5 hektarach. Za to sú na zajšom posiedženiu gmenskej rady ci voptvarenské plány jednovostne vopsamknili. V prinním dželu maja miestrujem prozdninské domy, zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dželu sú kempingovanišča, športové príprave a dalša infraštruktúra predvíčane. V cečím a najväčším otrysku má tý vulka golfová kajštež jechanská príprava nastač. Z realizovaniem koncepta chce gmena zamierne vočastvenie a turizm vývač. A to one bychu, naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetovej strane rune, tak kajž ve našej dámodnej app MDR Sávia.
1: Vedro.
0: Živé slibro, to aj si pomovku, zalize, trošku, dále, hore a hore, 15 stopňov miestným hižom máme v Budešinie. Po Hornie Vúžice to vúľadáme modré nebio, vybijú dňa so tu a tam raz nekotre deko umročile pokazaja, mimo pak dženca sucho ostač a živé slibro, to zalize po Hornie Vúžice na 26 do 28 stopňov.
2: Žane vopkadne pokyve za vás nima moj, 4 po na 8, dobrú jezbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

Lube dzieci, dobranie, dundakšno, na vas čaka, kiva takle zdaloka, napočuječeš von vas jo povita sobuza do Vužisko mjesta do Vojherec prečras. Sčežno v prinju truskalcu si dobu tyklija minutajku ze svojske zarodki. Včera sme dostali foto do redakcie. Na nim vidieť červená truskalca v kunku, kýž sorenie svunčsku vyšči. Foto je nám Franciska Včelichová z Hokusvava přes WhatsApp, Lube Čaksato, a dajče si vezet ešte dalšie truskalce potom dere zesvodeč. A kada pola vás názoro, že netko takhle vupada? Rád ľubi nám fotopostčelče najlepšie s pomocou chatovej funkcie na našej app MDR Serbia.

0: Nedomje bydl knadžovec, Jan Reho je na redže, a von zaje svojo športovu přeletku s tradicionelnym sjatku nižším eventom.
1: MDR Sachsa, serbský rozhlas. Sport.
2: Športová jednotka Pieskec bude tiež lieca zaso zariadová a uhotová dve ukopalské turnírov Siatky nedželu a Siatky pondželu. Júce od připodňu jednači chraje v Pieskečanským lesným stadionie 10 dorostových kopalských celkov starobnej klasy Modžiny E, mez druhým z Nebelčic, Kroščic, Linovca, Kulova a Radvoria. Tradicionálne kopalský turnír muži započne so Siatky pondželu zaso připodňu jenej. Přeprošené mústva z Delných Sulšec, Nové Vesky, Sarbských Pázlic, Vorklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžacie nech sú na najpoždišo napojenej namestnie. Prvnie kopalské mústvo športového tovarstva Sokova Ralbice Horky nastupí dženca v semifinálu v okresného pokalného kova Západovúžiského kopalského zjazka. V mieste pola postkarmanie Budešin raja Ralbičance Sokolio od popodňucioch vo zača do končnie R. Další pofinále převedže so potom júce popodňucioch v Bretniku, kdež raje tam v okresný ligist Bretnik Hosvalde přečivo v okresnému vyššiemu ligisty znašec Dobruše. Športový pokýva hýšče za vútrajno športovcov 10. júnia převedže so v Čornom Komcu 7. krabatové firmové by a 23. augusta v Opakej k 45. ráze běhí na Bivobo.

0: Přesjatki jo šudžom vile luskaj sa praj, 12 minčinu bodži večiche, haj hač tam abo jo, a z najminča tež v koče busu maja abo zmija cilu vosi bite poskit, Matejo, što tam?
1: Tam přeprošuja juce, mienujce na cia 20. noc v otevrenich cirkvio. Evangelski cirkvinski kru tole zaraduje, no a juce svišiče v kočebusu tým rede tež serbske zinky v cirkvi. Žonski ansambl Jarobinka má serbski program v kočebuske evangelsko-metodistiske cirkvi. To je cirkvi na Vrchovskim puču. Spieva ansambla Jarobinka zasvišiče tam viace kruč, prini raz večo 8, potom 9 a 10 hišče raz duž juce. Je nuc v otevrenich cirkviu ve kočebusu a ve cirkviu na Vrchovske droze spieva ansambl Jarobinka.
0: Až tu už chce si dole ľubiť, dať tu než si dojedže do Butu, tam na Baju noc se Srbsko ľudová ansambla, tam bude viezo veľa, veľa ľus, tam bude húk a túk, dženca večo, júce večo a pundelu večo, stajne vod dživečich. A když chcete, môžete sa tiež podať dopiskec, Šudom, kaž prajene, je přes sviatky, vile, vile, vile, šelakých podavkov.

0: Jörg Weiselberg, dospěvau, a jste mě na počasa Čech.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Do chvíľu sú pestovanie v nošostve serbského šulského dôrstva a křesťansko-sociálneho kubvanského skutka dere nastajené. Kajšie zdžili predsedka SŠT Katarína Jorková na naprašovanie sú vopravdže dere vúčežené. Hač do lieča 2027 môže dôrstvo šich přístajných džeržeč a netreba vúlce hodiny skročiť. Kajšie zdžili zamujita za pestovanie pola CSB Laura Koblicová vúndu lica hišče celé dere, od kletuša pak sa situácia dres mini hľadajú na spadovacú ličbu dečí. Koblicová stvorí si tu kvíľu tež ešte přelad vo kubvaništach, dokež jak je nedávno zastojnstvo navodníctva pestovaniu v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letoniu je so čera letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestnem týcte raz, zo přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdžidvami do Hornie Vúžice. Miestru maja tam wiki natvarene a nadal zmeja tež přes cirkonstedžina tu ešte v ubiedžovaniu. Zastupne liščiky ve předpředani te sú vúkniumane, namiestne pak organizatorio hišče krátky za konstedžina maja. Niedže 1500 modostných v Horní Vúžice za nové vukubanské lito hišče vukubanské miestno pyta. Kajše zdžili agentúra za dživo v Budešinie je tu kvíľu 1300 svobodných miestnú. Vúžadanie v ostanie zo chce kúžde cíči jedne z 10 najbolej obľubovaných povovaniu na vúknič. Tohle je napríklad za autových mechatronikáriu veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťu. Tu išto svobodných miestnú je v okresom aj Budešin a Zorec miestrujem hišče za vukubanské překupců v drobném výkovaniu, předaváriu v rěznictve a šelakých elektronikáriu. V Budešině je od čerovšeho večera rodová droha v nutskovném městče za auta zašlahana. V přichodě bude ona stajně od 1. mě do 30. septembra za vopkat ve večerných hodinách zaurena. To je měščanská rada na svojem zajšem posedženiu vopsam knova. Jeničce k letnému dživadu sú zača předvíčane. Z tutej napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožniť so ve večerných hodinách vomere po starom miestče vukodžovač a na rodovej droze vonka vo hostčencach nemelene sedžeč moc. Gmena Halštruska Hola planuje pri Parcovskom jezoru vulku voľnačasnú poninu na dohromade 107,5 hektárach. Za to sú na zajšom posedeniu gmenskej rady tri vobtvarenské plány jednovosne vobsanknili. V prvním dielu maja miestrujem prúzninské domy zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dielu sú kempingovanišča, športové prípravy a dalšia infraštruktúra predvíčane. V cečím a najväčším otrysku má tej vulka golfová kajštež jech Hanska příprava na stač. Z realizovaním koncepta chce gmena zaměny vočerstvěně a turizm vůjivač. A to ono bychu za tom konstitučená naše pověstček již namakače dále na naší internetové straně a v naší app MDR Savia.
1: Vědro.
2: Horcovonka pomohu voli také 22 stopňu hižo máme v Budešině. Po Horní Vúžice uľadáme modré nebio. V biu dňa sa jenuž tu a tam raz nekotre menšie mročele přidruža, ale dženca ostane sucho, živé slibro, te docpie temperatúry mes 26 a 28 stopnimi.
0: Troje puče sú svobodné, žiadne vopkadne pokyvy za vás nemamoj, 4 po napočasačech.
1: Serbský rozvoz.

Heta Perunje, Stočka, Kotrošje, skomponoval Jan Bulank, Stočka z leta 1966. Hej, a to šladame na meje metanja, potom v smičkicach, dženca meja pádne. Popodnú coch pak hižo seda kovia tykans a potom na uječo pečich meja pádne. V pieskicach sveča tradicionelne a to po staro daunem vašne muž skoro prajč. Sport tam vulku rolu raje a tu iš vôr tu ja dvaj koporske turniraj prini bude jutce. Čakajčemo, a jutce při podňu jednačich, abo do podňa jednačich a dalši potom tun tradicionelne zes môže mi tun započne sa potom punželu při podňu jeny. Kulovské bratrústvo Sviato Boštana preprošuje na svedžen cilcu dženca v 14 hodinách, potom odmije so kráľovské ciliny Sviatky nedelu, po kemšach počanú cilce potom je s druhým s kamenskými húčpnikami na cilnišťo a připoňu jeny zahaja ciliny na Vorjova. Srbský rozvoz vúsova Sviatky punželu za sobožom šúroženče originálne v rádiu a to s pomocou

0: nábožné slovo.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle večer pytneš, keko si poprav mielčal. Nic, to kež nebe ničo povedanju bylo, ale to kež nie je téma snano prave miesto najšla. Přitom je při posłuchanie nešto druhé, hač jenoš čakač, to niž sam zaso nerečíš. Treba čas, kečbnošč a drude tej svolnivošč so přetonečtač. Stara mistička praji, štuž vopravdže připosłucha, rozumí viace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumliwe, ale čím važniše. Rozmuhu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nam mieso butuje. Jeli budže nichtu vopravdže slyšane, a nichtu vopravdže připosłucha.
1: Praj Antonius Kretschmer z Dubrinka, ven nadavku a zamovitosť či kuluskeje posade.